0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alex Gaudino je italský DJ a producent, který do taneční hudby přináší neodolatelný groove a pozitivní energii. Jeho tracky jsou jako sluneční paprsek uprostřed chladného dne. Prostě tě zahřejí a roztančí. S Alexem tě čeká pořádná jízda plná dobré nálady a rytmu, který tě chytne hned na první beat. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme pro tebe ještě další skvělé interview.

Tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která se díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň na

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do něhož si zvu významné osobnosti a zkušené biznismeny. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou. Zdeňka Žádníková se narodila 25. října 1974 v Ústí nad Orlicí a je známou českou televizní a divadelní herečkou, která je nejvíc populární ze seriálu Velmi křehké vztahy, který se dříve jmenoval Rodinná pouta, a je dlouholetou členkou Davidského divadla. Dámy a pánové, Zdeňka Žádníková. Zdeňko, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já tě tu moc vítám. Ty se narodila v Ústí nad Orlicí, než se k tomu dostanem, tak já jsem moc rád, že se narodila v Ústí nad Orlicí, to je mě, město mě blízké. Mm-hmm. My jsme tam měli 20 let chalupu v Orlických horách, jezdili jsme tam nakupovat.
1: Mm-hmm. Jsem východočeška jako poleno.
0: Jako poleno. Jako spousta jiných z toho básnického kraje, Karel Čapek, Božena Němcová, která tam odtud nepocházela, ale tam žila. Já, než se tě ale zeptám, tak mám takovou otázku. Ty jsi známá pod jmény Zdeňka Žádníková Volencová. Mm-hmm. A který tvar mám používat dneska?
1: Já myslím, že stačí Zdeňka a Zdeňka Žádníková. Já to druhé úplně nepoužívám. To bylo kvůli tatínkovi, který si tak jako na tom trval, a to jméno Volenec jako má rád. A takže i moje sestra, ač není umělkyně, má dvě jména, Mistríková, Volencová. A mě na tom baví, když si kupuju letenku, že jsem Zdeňka Žádníková Vole.
0: A to se vyplatí. Kvůli tomu bych to držel.
1: Dobře.
0: Pojďme se podívat teda na ten tvůj životopis. Já už jsem to prozradil. Ty ses narodila v roce 1974 ve východních Čechách, v Ústí nad Orlicí. Jaké bylo dětství v podhůří Orlických hor?
1: Tak já jsem to dětství strávila víceméně v Hradci Králové. Já jsem v České Třebové, tak porodnice je v Ústí nad Orlicí, tak v České Třebové jsme žili asi do mých 4 let a tatínek stavěl, jak tehdy bylo zvykem, tak stavěl o své pomocí bytový dům v Hradci Králové, kam jsme se pak přestěhovali. A takže já jsem Hradečák a já mám na dětství jako většinou říkají jako krásné vzpomínky. Já úplně ne, protože já jsem vypadala jako cikáně malý. A ještě jsem byla učitelský dítě, takže z dnešního úhlu pohledu já jsem byla typický příklad šikanovaného dítěte. Jo. Dneska už by to řešila sociálka. Tehdy se nad tím jako mávlo rukou. Takže já jsem se do školy jako na základce jako jsem byla opravdu nešťastná a utíkala jsem do světa muziky, tance a literatury hodně. Já jsem hodně četla, i to, co jsem neměla, i to, co měla jako maminka vzadu v té druhé polici zatím. Já vždycky jsem to perfektně uměla skovat, protože, a často jsem simulovala, abych do té školy nemusela, protože jsem to měla jako dost ostrý. A stejně, když už jsem se kamarádila, tak jedině s klukama. I jsem s klukama seděla, takže mě ten mužský svět byl jako mnohem příjemnější. Se přiznám, že jako na to nemám úplně jako dobré vzpomínky, ale měla jsem skvělou paní učitelku na příčnou flétnu. Mm-hmm. Takže můj svět byl ten, nebo ten čas po škole. To bylo podle mě. A jsem moc ráda, že v té době nebyly mobilní telefony a vůbec sociální sítě, že to jako vždycky to v uvozovkách to příkoří, jo, díky tomu, jak vypadám a jak se chovám, skončilo tím vyučováním. A odpoledne už mě nikdo jako, už mě všichni nechali na pokoji.
0: To už tě nechali žít.
1: No.
0: Mě zaujaly ty knihy, jak jsi říkala, ty Libri Prohibiti.
1: Ano.
0: Zase FLV, to je taky východočeská záležitost, tam se to hodně řeší. Co to bylo za literaturu?
1: No, tak Sofiina Volba, Král Krysa, Všichni lidé bratry jsou. Maminka byla, ač byla matematička, tak milovala, a ona byla ta edice světové literatury, vždycky to vycházelo ve čtvrtek, stály se ty fronty.
0: Král Krysa byl v zeleném obalu.
1: Ano. James Clavell, že jo? Přesně, ten zelený obal vidím před sebou.
0: Takže jsme měli stejný exemplář?
1: Ano, Decameron samozřejmě. A já jsem četla na to, že mi bylo 12, 13, tak jsem nečetla úplně jako literaturu, která by tomu věku možná odpovídala, ale mě to fascinovalo. Ne všemu jsem rozuměla, samozřejmě.
0: Egyptian Sinuhet.
1: Ano.
0: My četli stejné knížky.
1: Marquez, 100 roků samoty, jako nepřekonaný pro mě. A A já, protože teď shodou okolností mám pár seminářů kreativního psaní pro studenty na gymnáziu, tak a oni nemají úplně až tak přehled. Uhum. Tak jim chodím číst úryvky, nebo čteme úryvky z těch knih, aby vůbec pochopili to kouzlo té literatury. Když jim někdo říká čtěte, tak aby a priori se nestavili na zadní, že někdo něco nutí, ale aby sami objevili krásu té literatury. Tak jako já, jo, protože některé zážitky ty sociální sítě jako těm našim dětem sebrali. Jo. A zase se musíme vrátit k tomu. Mně to přijde, jako když jíte samý dobrůdky, tak zapomenete, jak chutná jídlo, když máte hlad.
0: Je to tak.
1: No. Tak, ale to jsem malinko odbočila. Tak,
0: to bylo zajímavé.
1: Tak já jsem četla tento typ literatury a nesmírně mě to zajímalo. A potom jsem začala chodit v Hradci do literárně dramatického kroužku Jesličky, tenkrát vzniklo divadlo Jesličky, fenomén, se zrodil. Já jsem vůbec tak jako u zdrojů různých fenoménů. Jsem za to jako ráda, že mě to v mém životě potkává. A to už byl můj svět, to jsem byla absolutně šťastná. A příchodem na gymnázium samozřejmě ten kolektiv se úplně proměnil a spolužáci mě nechávali v klidu a potom už můžu říct, že od svých 15 let jsem byla jako šťastný člověk.
0: Ty jsi teda kromě toho Gimplu absolvovala taky katedru alternativního loutkového divadla Akademie muzických umění právě v Hradci Králové.
1: Ne, to je divadlo Jesličky a potom jsem se hlásila na DAMU a zároveň na angličtinu na tlumočnictví.
0: A vyšlo DAMU?
1: Vyšlo DAMU, už takhle, vyšlo oboje a můj otec mi až po 5 letech jako byl schopen odpustit, že jsem se dala na dráhu hérečky, ale musela jsem mu nosit jazykový certifikáty z British Councilu, a takže já mám CAE z angličtiny a státní jazykovou zkoušku, protože taťka vždycky říkal, a měl pravdu, kdyby se s tím jednou neuživila, tak ať můžeš vždycky učit tu angličtinu anebo tlumočit. A já jsem ráda, protože to samozřejmě jako ve svém oboru zúročím tu angličtinu, ať už můžu učit dvojazyčně, nebo školy dvojazyčně, nebo moderovat dvojazyčně. Takže jsem za tu jeho podmínku teď zpětně šťastná a musím si pamatovat velmi, až moje děti budou chtít dělat něco, s čím já vnitřně nebudu souhlasit, protože z mého úhlu pohledu to není až tak praktické a až tak výhodné, tak se musím zachovat stejně jako ten můj otec. S tím, že si mohu dát nějakou zřejmě jazykovou podmínku, ale musím je nechat jít, protože on to udělal taky.
0: No. A ještě se mě líbilo, jak řekla, jak to řekl krásně s tím prvorepublikovým despektem. Herečka.
1: Ano. Divadlo a bhlési.
0: Divadlo, ano, je tam ten vokál, víš, ano, jak je tam zesílený.
1: Ano.
0: Krásný. Rok 1996, stáváš se členkou Davidského divadla. Mm-hmm. Davidské divadlo není neznámé, naopak je to hitové divadlo, top divadlo. Jak se dostane, teď promiň ten výraz, mě se hodí do toho kontextu, holka z malého města rovnou do Davidského divadla?
1: Podobně jako jsem stála u zrodu divadla Jesličky, který je dnes pojmem v kontextu amatérského divadelnictví, tak my jsme vlastně do Davidského divadla nastoupili jako celý ročník v čele s Miroslavem Krobotem, který se rozhodl opustit stabilní vody Národního divadla, nebo angažmá Národního divadla, kde byl jako režisér a chtěl ve svých, já myslím, že mu bylo 43 tehdy, nebo tak nějak, letech ještě vlastně riskovat umělecky a i lidsky. A proto přijal nabídku Evy Měříčkové, kde se uvolnila scéna, protože Davidské divadlo původně, tam byl soubor Jana Borny také z Kaldu, vlastně ročník, 2 roky nad náma, a ten se rozhodl odejít do divadla v Dlouhé a ten prostor se uvolnil. A Miroslav Krobot přijal nabídku Evy Měříčkové s tím, že tam přejde s námi jako s ročníkem jako celý soubor. A my jsme byli ročník, který se povedl v tom slova smyslu, že jsme jako klauzurní představení vždycky udělali představení, které jsme reprízovali, které jezdilo různě po soutěžích, po festivalech a bylo úspěšné. Takže my jsme měli i určitý repertoár a absolvovali jsme muzikálem Kennedyho děti, který se stal hitem. Hráli jsme ho v Davidsích, já myslím, dalších 6-7 let. A takže my jsme s hitem přicházeli a zkoušeli jsme další a další inscenace a ten fenomén se jako nebyl hned, taky jsme hráli před publikem, kde bylo čtvrtina sálu ze začátku.
0: Tak zvala přesilovku.
1: Ano, sami jsme si žehlili kostýmy, dělali jsme si sami scénu. A postupně, myslím si, že to trvalo tak 4-5 let, jsme se profesionalizovali i v tom slova smyslu, že k nám přišli z Vinohradského divadla Ivan Trojan, Lukáš Hlavica, opět zariskovali. Uh-huh. A myslím si, že třeba v případě Ivana Trojana se ten risk jako velice vyplatil. Tak, Martin Mišička, David Novotný z Českých Budějovic.
0: Jsou to všechno populární herci, že?
1: Ano, a vlastně to Davidské divadlo rostlo postupně. Já jsem tam víc jak 25 let, takže si to pamatuju. A ten soubor nabýval na síle i na kvalitě a já jsem velmi ráda, že teď je to 30 let. Ta éra vlastně nemám pocit, že by jako přestávala, ale ona trvá. Ale není to tak, že by trvala. Jako, jak bych to řekla. Je proměnlivá v tom slova smyslu, že jak se u nás různě vyměňují lidi, tak stejně to hlavní jádro zůstává a inspiruje se těmi příchozími, odchozími vlivy, jestli je to srozumitelné. Yeah. A nějakým způsobem roste. Pořád nějakým způsobem roste a já jsem šťastná, že tam jsem, protože ta dramaturgie je bezkompromisní. V tom slova smyslu, že my skutečně zkoušíme věci, pro které se jenom vnitřně rozhodneme a mají smysl, mají hlavu a patu a hrajeme je třeba 10-15 let. Vím, že třeba bratry Karamazovi žádné jiné divadlo vlastně neskoušelo, dokud my jsme to měli na repertoáru, protože řekli, to nejde.
0: Uh-huh. To bylo jako tak dobrý.
1: Tak dobrý. Uh-huh. To bylo vynikající představení. Přitom jsme tam byli jenom my, jeden stůl a 4 židle.
0: Kdo se skrývá za tím osobním zájmenem my?
1: Myslím herci. Jako herci. Jo, že jsme vlastně stvořili tu hru bez toho, aby jsme k tomu potřebovali mraky rekvizit. Mm-hmm. No, to bylo nádherný zkoušení i hra. A výhoda Davids je, že tím, že zkoušíme jenom 2 tituly ročně, tak jsou skutečně, použiju takové přídavné jméno, jsou vymazlený.
0: Jo.
1: A jdeme do toho, že když se něco nepovede, tak ta premiéra není.
0: Prostě to vůbec neuvedete?
1: Ne. Což se stalo několikrát za těch 25 let. Mm-hmm. Prostě jsme v generálkovém týdnu zjistili, že to nesplňuje ty naše kritéria, nebo se nestane ten divadelní zázrak v uvozovkách a nezaklapne to do sebe, což se může stát, jo, že někdy ta chemie v rámci třeba nového režiséra nebo nového pojetí nezaklapne, tak se to neuvede.
0: Jak poznáš, nebo jak poznáte vy, tam kolektivně, že nastala tato situace? Na to jsou nějaké jako benchmarky, nebo tak citově?
1: Tak jednak, my to nějak cítíme, to je jedna věc,
0: je
1: ale emoce, dobře, ale emoce nejsou vždy dobrým rádcem, to znamená, je to rozhodnutí toho vedení, toho režiséra a samozřejmě herců. Jo. Mm-hmm. My jsme v tomhle, troufnu si říct, výjimečný, že my se spolu podílíme na dramaturgii, na tom, co by nás bavilo, co by nás těšilo a s kým chceme dělat. My nejsme typ divadla, kde vlastně přijdete a přečtete si na Fermanu, co se bude hrát a kdo to zkouší, bez toho, abyste to měli šanci ovlivňovat nebo se k tomu minimálně vyjádřit. Máme jednou za rok máme setkání, kde si povídáme o všem příjemným i nepříjemným a troufnu si říct, že způsob, jakým hovoříme o nepříjemných věcech i třeba i politických nebo i finančních, je pro mě vlastně nevídaný. Pro mě je to jako vrcholná ukázka demokracie v tom slova smyslu, že jsme ochotní respektovat i názor, se kterým jako hluboce třeba jako nesouzníme nebo nesouhlasíme, ale jsme ochotní o něm mluvit. Paradoxně na herce velmi bez emocí. Je to pro mě věc nevídaná. Takhle vysoká hladina respektu.
0: Zdeňko, to je velice zajímavý, to, co říkáš. Já mám k tomu takovou úplně technickou otázku, jako člověk, který nezná to technické pozadí divadla. Co se stane v té situaci, když půl roku zkoušíte hru, nebo nějakou dobu, nebo já nevím, jak dlouho to zkouší, nějaký měsíc asi, jo, řádově, a v generálkovém týdnu řeknete, že to neuvedete. S čím vylezete na to pódium?
1: Ono se to stalo opravdu...
0: Jako chápu, že je to výjimka, jo?
1: Je to výjimka, která se naposledy stala, já nevím, 15 let zpátky. Jo?
0: Nemá smysl z toho dělat jako standard.
1: Ne, vůbec ne, jo. Troufnu si říct, že jsme třeba byli hodně mladší a vždycky to skračoval třeba pan Krobot v těchto případech, jo? Že to nedosahovalo to té kvality, kterou on si vlastně, kterou on očekával. Jo? A ne vždycky to byl příjemný. Myslím, že to byl dost bolestivý proces, jak pro ty režiséry.
0: Musí zmačkat práci, hodit do koše,
1: no,
0: že?
1: No. A není to i pro nějaký jako, pro ego, pro osobnost toho člověka, to je docela jako ostrý zářez a záleží na tom vlastně, jakou formou se sdělí. A opravdu to je jako hluboká minulost. Ale stane se třeba to, že něco začneme zkoušet, což se nám stalo, a po 3 týdnech zjistíme, že to nefunguje, že to opravdu nejde, že ten klíč je nenalezen, anebo že nevíme kudy kam a že to opravdu jako nejde. A to se nám stalo a my místo toho, aby jsme to teda dotlačili, protože to přece máme v dramaturgickém plánu, tak začneme zkoušet něco úplně jiného. A nebo je to improvizace. Jo? Takhle vznikla Černá díra. Jo? Takhle vznikla Vražda krále Gonzaga, která původně měla být výpovědí k 25 letům Davidského divadla. A místo toho, protože v té době ta politická situace byla velmi vyhrocená a my jsme řekli, my se nechceme politicky vyjadřovat, ale chceme udělat hru, která to řekne za nás a ten náš postoj nějakým způsobem řekne, ale slovy toho dokudrama. Tak jsme si vybrali příběh agenta Alexandra Litviněnka, ale v první části říkáme každý za sebe monolog, vlastně je to stand-up. Stand-up, který je jako velmi zábavný a slouží té druhé polovině, kdy my hrajeme reálný příběh v kontextu rodiny, v kontextu vztahu, to, co se vlastně stane, když vám do života zasáhne diktátor, ale tak, že vás zabije a vy pomalu umíráte a teď se snažíte v rámci té situace, aby to mělo aspoň smysl, jo, ta vaše smrt. A jsou tam takzvané proláklinky do té první půlky, jo, takže a to si myslím, že tenhle princip divadla, aby to nebylo jenom zatěžkaný, nebo nedej bože patetický, jo, to u nás to se u nás jako nenajde, ten patos tam není, jo, je tam, oni se furt ptají na tu esenci všichni toho, jak je to možný, a já říkám, protože jsme konkrétní, jsme autentický a konkrétní, jo, tak jenom
0: jo, tohle. Já za to moc děkuju, za to objasnění, protože samozřejmě pro tebe to je to nějaká jako rutina, ale pro naše diváky určitě ne, takže a je to zajímavé se dozvědět právě to, že se třeba ne vždy všechno povede a je to ještě taková shoda okolností.
1: Promiň, že skáču do řeči. Ono je to naplnění toho přísloví, všechno zlý je pro něco dobrý, jo. Ano, někdy se nám dějou zlý věci a zůstane to jenom zlým, jo, ale v případě toho, když se nebojíte té změny, jo, já si myslím, že to souvisí a vlastně čím jsme starší, tím méně se nám do změn chce a je to biologický, jo, je to daný tím, že ten organismus stárne a myslím si, že jeden jako z úžasných nástrojů, jak tomu vzdorovat, je právě se té změně, která někdy přichází, já nevím, ze směru, který bychom nečekali, tak se a priori nebránit jenom proto, že jsem zvyklý to dělat takhle.
0: Rozumím, dokonale. Jo. To jsme probrali divadlo a všem ty seš taky osoba, která je velmi zaangažovaná v hudbě. Což než se dostaneme k té flétně, o které už tady mluvila, tak ty uvádíš spoustu houslových koncertů třeba s Jaroslavem Svěceným, což je můj velký kamarád a když jsme včera s Jardou snídali, tak Jarda mi strčil do ruky tady ten plakát, festival hudby Zámek Dobříš, který pořádáte v srpnu společně, tímto všechny naše diváky na něj zvem. Ty a hudba, ty a housle.
1: Já se s Jaroslavem znám, já nevím, 5, 6, 7 let, ne, v podstatě naším rodinným přítelem. A my jsme si tak jako chemicky sedli v tom slova smyslu, že se nám spolu dobře spolu moderovalo. Jsme se seznámili na mým benefičním koncertu. Mám nadační fond a on tam byl jako host. A on zjistil, že vlastně mám poměrně černý smysl pro humor, a který jemu vyhovuje a nebojím se právě změn a riskování a propojování žánrů. Zároveň já jsem ho troufale požádala, jestli by si se mnou nezahrál věc pro flétnu, housle a klavír. A on řekl, tak jo. A já, výborně, sice je to houslový virtuos, ale dobrý, nebojí se. A on zjistil, že vlastně na tu flétnu docela slušně hraju. Mm-hmm. Já nejsem virtuos, ale jsem žákyní Magdaleny Bilkový-Tumový a tam mě pěkně jako vycvičila. Tam mi dávala CRS, takže jsem jako za to ráda, že tu dovednost jsem si takhle udržela i přes všechny ty svoje děti až do 48. A my jsme začali spolupracovat a protože já jsem napsala dvě sbírky básní, tak jsme kombinovali vlastně básně a jeho muziku a jemu se ten koncept velmi líbil, protože to propojování žánru je jeho specialita. Jo? On ten crossover miluje a je schopen hrát přes klasiku až já nevím, přes jazz, s cikánama si zahraje a v tomhle je ten výjimečný. Jo? A navíc je velmi komunikativní s publikem, což je u vlastně interpretu klasické hudby taky jako to se počítá, protože někdy tu muziku musíte, a myslím si, že to vůbec není na škodu, těm lidem přiblížit z hlediska toho, o čem ten člověk psal, jaký ten člověk byl, co ho vedlo, jaký měl motivace. A protože hrát je, když jste solista, já jsem si to uvědomila, když jsem hrála jako solista s orchestrem po první životě před 5 lety, to je šílený adrenalin a na to opravdu musíte mít i povahu, abyste ten tlak ustál. Není to sranda. Opravdu není. A pak se máte soustředit na to mluvené slovo, tak musíte přešaltovat a zase se vrátit na koncentraci a housle je jeden z nejtěžších hudebních nástrojů. Jo? Flétna je proti tomu brnkačka. Je to neskutečně Jasně, těžký. Jo?
0: Dcera na to taky hrála, jak se říká, to klacek s dírkama.
1: Ale vlastně Jaroslav zjistil, jak je výhodný, když to mluvené slovo mám na starost já a on se může perfektně soustředit jenom na to hraní a zároveň já říkám ty věci, které normálně on komunikuje s tím publikem a ještě se do toho špičkujeme, takže na našich společných koncertech je příjemné to, že se tam hodně smějete, což od koncertu klasické vážné hudby málo kdy očekává, tak je to takový bonus.
0: Tak já to znám, protože já jsem vás viděl společně ve violínu, že jo, a tam
1: tak,
0: to bylo...
1: Tak víš, čeho jsme schopni.
0: Vím přesně, čeho jste schopni.
1: Ano. To
0: je, jenomže teda trošku k tomu odbočíme, mně se Nardovi strašně líbí, jak on z těch velikánů, z těch men, Stradivari a Guarneri a Bach, jak z nich dělá lidi.
1: Jo. Ano, ale oni byli lidi, jo?
0: Jo, jak on vždycky říká, on to napsal tehdy a on byl tehdy nějaký nasranej a jo, tak to napsal, jo. A dodnes se to úžasně hraje, to děsně, jako no. To má tempo. To byla první věc, jako, která se mě líbí na tom zličťování té hudby. A druhá, teď se vrátím teda k tomu, v tom violinu mě se úžasně, teda na mě úžasně zapůsobilo, jak ty to tak jako krásně moderuješ, jo, a říká, že to takový, a takový, teď čteš ty básničky a to. A Jarda do toho má jako od toho piana ty keci, jo, a zlehčuje to, jo, což je fakt úžasný, protože je spousta lidí, který nemají k vážné hudbě žádný velký vztah. Jo. Já se počítám mezi ně, přiznám se, nějak zvláště nerozumím. A ty jeho koncerty mě strašně baví, protože je to zábava.
1: Ale přitom to tu muziku vlastně nesnižuje. Jo. To je důležitý věc a všechno, co říkáme, je pravda. Ono vlastně záleží, jakou formou ten obsah tomu publiku předkládáte. Jo? A co se týká festivalu hudby Zámek Dobříš, tak ten vznikl během covidu, aby jsme se úplně nezbláznili. Mm. Já na Dobříši bydlím a oslovila jsem jak radnici města Dobříše, tak rodinu Kolodr Mansfeld, která vlastní Zámek Dobříš, nádherný. A všichni řekli, jo, prosím vás, pojďme dělat něco krásného, ať se jako z té temnoty tady nezblázníme. Získali jsme i podporu Středočeského kraje a já jsem byla šťastná, protože to bylo něco tak, že do toho cvrknete a ono se to rozběhne. A už se ty cestičky, jo. Samozřejmě teď
0: efekt sněhový koule, ano, už se to nabaluje.
1: Teď scháníme generálního sponzora, aby jsme to opravdu mohli třeba ještě na další rok vytunit. Ale mám z toho obrovskou radost a konkrétně třeba Bacha,
0: který tady je na repertoáru.
1: Ano, Bach Forever. Dneska jsme měli zkoušku a já jsem napsala scénář. A já vždycky ten scénář píšu tak, aby bavil chlapy. Protože když baví chlapy, tak baví děti. A když baví děti, tak je velká pravděpodobnost, že bude bavit všechny. Jo.
0: To je dobrý.
1: No.
0: Dobrá psychologizace.
1: Tak a všichni pánové z orchestru se smáli a říkali, že to je skvělý. A rádi to hrajou. A tak znamená, tam je jedinečná možnost nejen si poslechnout jeho úžasný braniborský koncerty. To málo kdo ví. Všichni si myslí, že on je Sebastian Bach. Tarada, tarada, tarada, tarada, tarada, jo, tokáta na varhaní. On hodně psal pro varhany, jo. Ale strávil 7 let na dvoře ve Vodisketenu a tam napsal během těch 7 let úžasný braniborský koncerty a právě komořinu. Oni ve své době byli velmi těžký, takže musel mít opravdu špičkový hráče, aby to na ty housle se střívkama doladili a vyhráli a zvládli. Ale tam je měl i k dispozici, protože ten vévoda miloval vážnou hudbu a opravdu platil vlastně výkvět hudební v té době, takže on Bach mohl tvořit takhle složitý a nádherný polyfonní kousky. Mm-hmm. A já jsem šťastná, že to zazní na Dobříši i v Klášterci, protože ta muzika je fantastická a je to věc, kterou můžete slyšet 20krát po sobě. Mám to vyzkoušený na své dceři, když se učila na maturitu. Furt jelo to CDčko. A já říkám, Andrejko, prosím tě, nechceš tam hodit jiný track? A ona, ne, mami, mě to nabíjí a uklidňuje. Mm. Mě se při tom skvěle učí. A já, když jsem studovala všechny ty knihy o Johannu Sebastianu Bachovi, tak jsem vlastně pochopila, proč. On byl numerolog. On skládal tu muziku opravdu vlastně téměř podle geometrických pravidel. Měla řád, měla pulzaci a ty tóny jsou v takové frekvenci, že se vám ten buněčný systém vyladí.
0: Aha.
1: Vy se vyklidníte. A normálně ty hemisféry nějakým způsobem má to taková jedna učebnice muzikoterapie, která přímo třeba ten braniborský koncert vám dává jako příklad, nebo část těch koncertů. Když chcete dostat pacienty do nějakého stavu, tak jim tohle pusťte samozřejmě na delší období, aby to tělo, které je rozhrkané, roztěkané, tak aby se na tu frekvenci jako naladilo. Mm-hmm. A to není ezoterika, to je kvantová fyzika.
0: Rozumím, to je nějaká chvění membrány buněčné stěny.
1: Každý vibrujeme na nějaký frekvenci a ta muzika je sama o sobě nesmírně silná.
0: To je fyzikální věc.
1: Přesně, to je fyzikální věc. No. A já proto si trvám na tom a jsem za to velmi ráda, že ty koncerty, jeden má třeba 15 minut a druhý 17. My hrajeme celý. Protože já úplně chci, aby ty diváci si zažili ten stav té vyladěnosti. Jo? A moc se na to těším. A mezi tím budou ty vtipné scény z jeho života samozřejmě.
0: Tak to je pecka teda.
1: Přijďte se vyladit.
0: Přijdu se vyladit.
1: Ano.
0: To je takový, jak říkáš, že když ty věci jsou takhle odůvodněný a logicky zdůvodněný, já to mám hrozně rád, protože zatím je něco.
1: Ano.
0: To není takový to třesky plesky, já si to myslím.
1: Akorát málo kdo to něco ví, protože když vám to někdo neřekne, někdo, kdo se tím zabývá, tak nemůže automaticky předpokládat, že vy to víte.
0: No, je to tak. Je to tak. Proto jsem dělal to aha, což byl ukázkový aha moment.
1: Ano, ano, dobře.
0: Deňko, prosím tě, další poznámku, kterou tady u tebe mám, učení rétoriky v Top Vision.
1: Mm-hmm.
0: To prosím vysvětli, to mi nic neříká.
1: To je vzdělávací agentura. A já jsem se k tomu dostala jako slepý k houslím, když zůstaneme u té hudební terminologie. A to když, myslím, že to byla Milena Štajmaslová, která se tomu hodně věnovala, tak byla nemocná a jim tam visely kurzy. A já, protože jsem punkově dělala semináře improvizace pro ČES, a dáma, která tam pracovala na HR, tak se přesunula do té agentury, tak mi volala celá nešťastná a říkala, Stenko, prosím tě, potřebuju udělat rétorický seminář, mám tady prostě 32 klientů ve dvou skupinách a už je nemůžeme jako přesunout dál. A já říkám, no dobře, ale já jsem rétoriku nikdy neučila. A ona, to dáš, to dáš, to prostě zvládneš. A to je přesně ten princip té změny, toho, že jste nikdy něco nedělal. A já, kolik na to mám času? A ona, měsíc. A já, dobře.
0: Bomba.
1: Takže jsem si, skoupila jsem si v Gradě všechno, co kdy vyšlo o rétorice, ať od herců, třeba pan Přeučil nebo tak od kaučů a i prostě odborný příručky, jak se učí rétorika na vysokých školách a tak dále. Z těch, dejme tomu, 40 knížek jsem vyčlenila, oddělila jsem zrno od plev a udělala jsem si takový svůj vlastní systém, protože já ctím Komenského metodu učení hrou.
0: Schola ludus.
1: Ano, přesně. A nic jiného nedává smysl u dospělých. Mm-hmm. Jo? To znamená, já na tu rétoriku jdu paradoxně přes tělo. Protože nikdy tomu člověku třeba No, mám klienty v tvým věku, postavení, zkušenosti, znalosti, biznismeni a mají nějak, každý má nějaký, když přichází, tak buď má problém, anebo si myslí, že problém nemá, ale má ho, protože ho tam vyslali kvůli tomu. To tak je.
2: To tak je, no.
1: Takže je to i malinko psychologie o tom odhadnout, odhadnout typ toho klienta.
2: Pardon. To mě pobavilo.
1: A vlastně pracovat, jo. A to si myslím, že tu vlastnost toho rozpoznání jsem u sebe objevila, že ji mám, a to jsem nevěděla. A už tam učím, je to přes 5 let, takže jsem si vyvinula svoje metody k tomu, abych tomu člověku pomohla. A většinou je to kombinace té psychické pomoci zároveň s tou fyzickou, ale jdu na to přes tělo, protože vy si pamatujete, je to stejný, jako když se říká, lidi zapomenou na to, co jsi jim říkala, ale nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.
0: Jo. Ano, to je pravda.
1: A to je pravda.
0: Paměť těla, že jo, situace, ano, vůně.
1: Ano. A tak já na to jdu opravdu přes to herectví a přes to tělo a je pro mě jako velkou satisfakcí, když pak vidím třeba u vás, u pánů, jak to prostupuje i do toho osobního života, protože často mezi moje klienty patří ITci, kteří na tu verbální komunikaci moc nejsou, že jo, to je. No, to je ten vtip o ITkách, jako.
0: No, říkej, to jsou taky ti introverti.
1: Ne. No. Jak se dva ITci domluví, že jdou na oběd?
0: No.
1: Vstanou a odejdou.
2: To je přesný.
1: Jdeš na oběd? Jdu. Jo. Tak jo, vím, že tam třeba jdou, protože je třeba ztroskotá třetí vztah. Mm-hmm. A oni nevědí proč. Mm-hmm. Tak já i učím vyznávat lásku.
0: Jo. Já chci to vidět.
1: Ne.
0: Se tady smál jednou, tak rozumíš, to bude hrozný díl, jo? Tam budeme psát do toho příspěvku. Žádníková zbourala moderátora.
1: Ne. Tak já to myslím na odlehčení, jo, že vlastně se dostaneme pak třeba i a mám už mám teda 2 svatby za sebou.
0: Je, ale ne vlastní. Jako,
1: ne, jakože, že to, ta změna
0: přinesla
1: ty sňatky, protože konečně pochopili, že my máme centrum slasti v řečovém centru.
0: Tak, vyžený určitě.
1: Ano, přesně ano, tak. Ano.
0: My muži, já bych řekl, že to máme na stejný ose, možná o metr níž, ale...
1: Ne. Vy to máte na stejný ose, ale trošku odchýlený.
0: Dobře.
1: Ještě je tam ten fotbal a pak jsou tam ty stejky.
0: Dobře. Tak jo, ale hezky jsi mi nahodila na smeč, jo, protože jak jsi říká, jak to máš s těma chlapama, s těma vztahama a tak dál. Ty máš 4 děti, jo? No, to je prostě...
1: Skvělý. Teď už je to skvělý, ale jsou roky, které se nepamatuju, no, a byl to hardcore. No,
0: ale s jedním chlapem ještě. Ne?
1: No, to je skvělý.
0: To je jako paráda.
1: No.
0: Jak zvládáš rodinu při svém vytížení, notabene takhle početnou, jo? Jdíte na malý autobus.
1: No, hele, to není o zvládání, no. Jo? To se prostě stane a pak už v tom člověk plave.
0: Jo.
1: To znamená, já jsem takhle, mým snem nebylo mít 4 děti, bylo to snem mého muže, jo, takže já jsem splnila sen svému muži. Evidentně se mu to podařilo. A jak říkám, jsou roky, které jsem strávila mezi Lidlem, školkou a divadlem, jo? A to taky je. A
0: takový bermudský trojúhelník.
1: No. A bylo to docela, fakt to bylo jako velmi složitý. A já třeba jako vím, že když to miminko je malinký, tak spoustu věcí jako nemůžu. A nemůžu je dlouho. Ale vím, že to období jednou skončí. Takže já jsem třeba, pro mě covid a to, že jsme nikam nemohli, můj mozek na to měl software. A já jsem přesně věděla, se mnou, s mojí psychikou to nic neudělalo, protože pro mě to bylo takový prodloužený 6 nedělí, když to řeknu jako na ostro. A učila jsem se v rámci toho prostoru, který mám, k dispozici vlastně hlavně, aby ty děti byly v pohodě, což se nám podařilo. Takže my jsme tímhletím náročným obdobím projeli jako nůž máslem bez toho, aby nás to nějakým způsobem omezovalo nebo zraňovalo, ale my jsme zvyklí být spolu, jsme zvyklí být dohromady a i když jsme chvilku trvalo, než jsme se sladili, tak to bylo ku prospěchu. My jsme v té kategorii lidí, kterým ten lockdown vlastně byl příjemný, protože byli spolu rádi a naučili se jako kooperovat. Jo. Ale výhodou je samozřejmě, že bydlíme v domě u lesa, jo, takže nebyli jsme jako zapikovaní na nějakém sídlišti. Ano, přesně, jo, to je jako důležitý říct. Ale já třeba někdy, když čtu, jak ty maminky mají hned ty miminka a hned se chtějí všechno vracet a tohle, tak si říkám, že to vůbec jako není, jako že si myslím, že to ani není jako ku prospěchu jim, ani těch dětí. Jo. Mm-hmm. Já si myslím, že bychom měli být šťastní za ten sociální systém, který tady máme, který je unikátní, protože na západní Evropě jako porodíte dítě a do 3 týdnů jesle a nazdar, protože jinak přijdeš o práci. Mm-hmm. A tady, byť ta podpora je malá, já to chápu, tak ta možnost, že jako můžeme s těma dětma být díl, je jako fantastická, jo, protože to upevňuje nejenom tu vazbu maminka-dítě, ale i celou takovou tu pavučinku té rodiny. A ať chcete nebo ne, tak když to ta maminka jako nějak neopečovává, tak to není. Uh-huh. Jo? Tak pak je to takový, já
0: fragmentovaný,
1: nevím.
0: Rozumím. Nevzniká ti ten komplex ano. toho vztahu.
1: No, rozumím. Protože vždycky bude někdo, kdo se o to bude muset starat uh-huh. jako víc. Takhle, matriarchát je ideální složení, co si budeme říkat.
0: No, nevím, teď ne, budu přemýšlet.
1: Jenom chci říct, že si myslím, že by jako nebylo od věci, kdyby, když máte to, a já to mám 4x za sebou, no. když se rozhodnete mít to miminko a čím později se ho rozhodnete mít, tak tím víc je třeba počítat s tím, že fajn, pojďme si říct, 1,5 nebo 2 roky je to o tom, že víme, že spoustu věcí nebudeme moct a budeme ale co nejvíc maximálně spolu. A myslím si, že kdyby to si to ten pár řekl, tak by spousta, že nejvíc rozvoduje do konce roku, jednoho roku života toho dítěte. Mm-hmm. Jo, to je statistika, jo. To jsem si i jako zjistila v rámci jedné přednášky. A je to tak, jo. Prostě vy neustojíte
0: tu změnu
1: a toho, že najednou spoustu věcí nemůžete. A když je mám, dobře, když je mám 27, já jsem měla první dítě 27, tak k té změně jste ještě takovej jako pružnej a vlastně jo, a ten čas běží a to dáme to. Ale když je vám 38, tak máte dalších 10 let, kdy jste byl fakt hodně zvyklej a jste na to třeba měli i finanční prostředky, uh-huh. si dělat fakt jenom, co chcete. A bylo to všechno příjemný. A teď najednou, to je své dítě, a své furt, a já jsem nevyspalej, a ten je furt pryč, jo. A v té frustraci potom to dostává ten vztah zářezy. A je to normální, je to přirozený. Takže si říct, jo, asi nás tohle čeká, tak pojďme si jako dopředu říct, co dělat pro to, aby nás to nepoložilo, no.
0: Já naprosto přesně vím, o čem mluvíš. Hmm. My jsme první dítě s mou ženou měli v 36 letech. Hmm. Jsme spolu už 30 let.
1: Aha.
0: A když se narodila Anetka, moje mm-hmm. starší dcera, tak po týdnu
1: jste to chtěli vrátit.
0: Do řvoucího něčeho, co jenom jako na jedné straně přijímalo, na druhé straně vylučovalo. No, jsem seděl
1: zhoru. Protoková trubka.
0: Žena mi to často připomíná, jako se tomu strašně smějem, já i s dětskama. Jsem seděl v kuchyni zoufale a říkal se mi, mamo, co jsme to udělali? Protože přes 30, že jo? Ale pak jsme našli přesně ten model, že jsme se semkli kolem těch děcek. Druhá dcera se narodila, když nám oběma bylo už 40 a to jako musím prozradit, to není nic tajného, to ne, že bychom ty děti nechtěli mít, my jsme spolu od 93. roku a první dcera se narodila 2006, ale my jsme měli věc, která se říká párová neplodnost, jo? A než jsme se dopracovali Jasně. někam, jo? A vždycky jsme viděli, že ty děti jsme chtěli mít a musím teda říct, že jsem si potom takovýto odložený rodičovství užil, protože teď je mi třeba 50 a mám doma 17 a 13, je to děsná prdel, jako no. s těma
1: teenagerama. No.
0: A jak máš ty děti starý, jak to máš odstupňovaný?
1: Já mám 21, 17,
0: to už je velká,
1: holka, 12 no. a 10.
0: No, Zdení. Mhm. Máš nějaký koníčky, kromě té rodiny a hraní, protože asi nedovedu představit, že bys tam ještě něco dokázala dostat.
1: Tak já miluju běhání, mm-hmm. rád běhám.
0: Tak to je na tobě vidět.
1: Takže mám ráda vlastně jakoukoliv fyzickou aktivitu. Miluju běžkování mm-hmm. a jízdu na kole. Já mám ráda ten vítr ve vlasech. A to mi dělá dobře. Jo. A jsem ráda, když třeba děti odjedou na tábor a já si třeba jedu sama na kole na celý den, tak já jako ta potřeba tý, je to možná tím, jak jsem pořád mezi lidma,
0: Jasně.
1: tak já jsem jako ráda sama, mě to nevadí, já si jako vyčistím hlavu a potom já jsem jako vášnivej zahradník. Jak jsem to jako dítě nenáviděla, když se řeklo, jede se na zahradu.
0: Hrabat v líně.
1: A já mě to, jsem si splnila sen, loni mám nádherný skleník a teď už mi tam všechno roste, takže
3: no,
1: děti se zapojily, takže já jako opravdu miluju zahradu a mě, když chce jako někdo udělat radost, tak ne, že mě vezme jako do butiku nebo na nějaký dobrý jídlo, ale když mě vezmete do zahradnictví.
3: Nebo do botanické zahrady.
1: To ne, to ne.
3: To,
1: ne, ne,
3: to už je moc.
1: To je jenom, že se jako podíváte, no, ale jako já jsem v zahradnictví jako někdo v cukrárně.
3: Chápu. Tak já
1: nebo
3: ještě,
1: ve stejkárně.
3: Rozumím. A ještě bych ti přišel radost, tak já tě vezmu do Hornbachu třeba.
1: Ne, Hornbach tam to většinou, oni jak to mají vyhnout, to často chcípne, jo. To znamená takový ty kvalitnější věci, spíš nějaký vymazlený zahradnictví. Ideálně, aby to rostlo tady v této zemi, protože často se vám jako půdě, teď myšleno. Protože když si dáte něco, co zakořenilo v Holandsku, je to vyhnojený a pak to dáte sem do naší české zemičky, tak to chcípne a oni to mají nastavený tak. Já tomu říkám, někdy je to jako, jak jsou ty v uvozovkách, to použiju to slovo kurvítka v pračkách a myčkách, tak tohle je stejný. Ono to chcípne až druhý rok.
3: Až
1: jo.
3: To máš doma.
1: No. Takže je dobrý mít ideálně, aby to šlo ze školky český, protože to vydrží všechno.
3: Jo. Dobrý plán. Co neřesti? Jaké jsou tvoje neřesti?
1: Ježíš Maria, neřesti.
3: To je naše oblíbená otázka. To tady každý začne jako přemýšlet, co to je a co může říct.
1: Aha. No tak jako ty úplný neřesti. Já mám ráda, když ženy mají tajemství.
3: To je krásná.
1: Ještě
3: ti u toho frčí to oko.
1: Přesně, takže já takhle mrknu a nechám to bejt, jo?
3: Chápu. To je, jak se tomu říká, to je mnohoslibné.
1: Ano.
3: Tak jsem se to nedozvěděl správně. Máš mi tajemství, máš ho. Co plánuješ v letošním roce?
1: Tak, festival hudby Zámek Dobřích 10. až 13. srpna, tak vzhledem tomu, že zajišťuju komplet produkci, tak což jsou plakáty, billboardy, letáky, tisky, propagace, tojtojky, zázemí, catering, stánky s občerstvením a tak dále, všechny takové věcičky, tak to je poměrně jako náročná jako součást. A potom vím, že s Jaroslavem ještě hrajeme asi 5x nebo 6x během prázdnin a čekají mě tam dvě velké moderace. A na podzim mám velkou akci, kdy organizuju zhruba 3denní kompletně na klíč trénink komunikace pro vysokou školu, takže to musím celý připravit, tak aby to byl pro ně opět nezapomenutelný víkend.
3: Aby se to líbilo chlapům.
1: Ano, aby se to líbilo chlapům, takže tam to budu už jako kombinovat různě s věcma, které já považuji za užitečný a je skvělý, že se učitelé vysoké školy chtějí dozvědět, jak lépe učit a jak lépe ty vědomosti vlastně tomu publiku předávat. To považuji za úžasný know-how a vůbec bych to neřadila do kategorie soft skills, ale naopak hard skills. V dnešní době je totiž jako umět předat něco tak, aby to nezapadlo v hemisféře nekonečná, je jako opravdu majstrštyk. Takže to, na to se těším, to je pro mě jako jedna ze zásadních věcí a v Davidském divadle bych měla začít zkoušet, což se dozvím příští týden, jestli budu obsazená v nové inscenaci, kterou bude zkoušet Jirka Havelka, kterého jako mám velmi ráda. A takže ten podzim bude poměrně jako nabušený a víc tam nechci. Pak mám semináře se studentama kreativní psaní, ale to je taková třešnička jednou týdně.
3: Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes jsme si povídali se Zdeňkou Žádníkovou, ženou, která říká, co vlastně říkáš, Zdeňko?
1: A štěstí přeje odvážným.
3: Děkuju moc krát za rozhovor.
1: A připraveným.
3: Ještě lepší.
1: Já děkuju za pozvání.
3: Tak zase někdy ahoj.
1: Ahoj.
3: Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: Váš rádio Metropole.
1: Byly 4 hodiny.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska serví

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože metropole serví.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně, a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplej.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají, a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. Až lidné. Připadáme ti klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole. Radio Metropole.

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný,

0: Všední den.
1: Berani, možná přijde pochvala a ta vám udělá radost. Býci, dneska bude vaše chování a jednání nebývale šarmantní. Blíženci, nejste nároční, kde pak, stačí, když vás někdo miluje a chápe. Hradci, nečekaná návštěva může trochu narušit vaše plány. Lvi, v lidech vidíte potenciál a chcete ho dál rozvíjet. Pany, s nikým se nesrovnávejte, vaše výkony jsou skvělé. Váhy, umíte si vyslechnout i jiné názory. Štíři, chcete všechno dělat sami, ať máte rychle hotovo. Střelci, průzkum možností ukáže, co vlastně potřebujete. Kozorozi, najděte si místo, kde si v klidu dobijete baterky. Vodnáři, někdo vás osloví s nápadem, který vzbudí vaši zvědavost. A co my ryby, prý zvládneme úplně všechno, ale občas u toho děláme docela cirkus.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy? Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
6: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Sucho v Olomouckém kraji trvá, přestože v regionu pršelo, většina menších toků a přítoků řeky Moravy v kraji vyschla nebo je v kritickém stavu. Odborníci z Univerzity Palackého Olomouc varují, že bez vydatných dešťů hrozí vyschnutí dalších toků. Průtok řeky Moravy pod Olomoucí klesl z běžných 26 kubíků za sekundu na pouhé 3. Relativně vysokou hladinu si zatím dál drží pouze Oskava. Ke zlepšení situace jsou podle vědců z univerzity potřeba dlouhotrvající deště. Zamíříme ještě na sever Olomouckého kraje. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a Jeseníku se budou i v novém školním roce učit v modulárních kontejnerech. Tyto buňky nahradily jejich původní budovy poškozené při ničivých povodních v roce 2024, píše ČTK. Náklady na provoz náhradních tříd na Jesenicku dosahují milionů korun ročně. Oprava škol zabere ještě další rok. Například v Jeseníku chystají kompletní rekonstrukci poškozené školní budovy za přibližně 200 milionů korun.
0: Sport.
3: 20 českých bikerů bude startovat na mistrovství světa v závodech horských kol. Šampionát hostí od 26. do 30. srpna Itálie. A budeme sledovat, jak se zadaří i naší velké medailové naději v cross country a sjezdu Barboře Bukovské.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: objevit se mají taky dešťové přehánky, místy i bouřky. Teploměry nám budou v maximech přes den ukazovat mezi 27 a 32 stupni, no a co závěr pracovního týdne. Teploty okolo 25 stupňů Celsia a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: ťažké kufríky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Plán na 20.

0: Letní jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.
6: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
7: Radio Metropole.
8: Metro Retro.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplej.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počasí. A to lidné. Připadáme tu klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy, vítejte u nich. Je čtvrtek 20. srpna. Trénink olomouckých hokejistů podpoří vedení města. Olomoučtí radní schválili záměr postavit ve městě simulátor hokejové střelby asi za 5 milionů korun. Trenažer pomůže hokejové mládeži i hráčům extraligové Olomouce zlepšit přesnost a techniku.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Důležitá informace řidičům v Přerově. Kvůli nehodě nefungují semafory u mostu Legií na křižovatce ulice Velké Novosady, Tržní a nábřeží doktora Edvarda Beneše. Buďme tu opatrní, na opravě zařízení se pracuje, píše o tom web Přerova. S bydlením chce pomoci Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyčlení téměř 6 miliard korun na podporu dostupného bydlení. Peníze mají jít z evropských fondů. Ze státních peněz se pak bude ještě dofinancovávat poradenství.
4: Podařilo se nám také vyjednat finanční prostředky na zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny, na akontaci nebo podíl nebo zakoupení podílu družstevního bydlení. Tento program máme připravený. Teď budeme finalizovat jeho znění s Ministerstvem financí a co nejdříve jej představíme.
3: Oznámila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Co českého má letět do vesmíru? Tak to navrhněte. Do půlky září můžeme na webu Česká cesta do vesmíru CZ navrhovat české symboly, které sebou vezme příští rok astronaut Aleš Svoboda na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici.
2: Sport.
3: Tenisté z našeho regionu Jakub Menšík a Linda Nosková končí na turnaji světového okruhu v Cincinnati v osmifinále. Přední hráč prostějovského klubu Jakub Menšík padl s Argentincem Tirantem 1-2 na sety a hvězda přerovského klubu Linda Nosková prohrála 0-2 s Američankou Anisimovovou.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Možná vás po ránu taky probudila bouřka, pár blesků, pár hromů a k tomu trochu napršelo. A my víme, jak bude. Na Moravě dál víceméně zamračeno, ale místy taky docela dusno. Odpoledne 25 až 28 stupňů. V Jeseníkách a v Beskydech by to mělo být zhruba 22. Jinak dneska a zítra to průběžně bude i s občasným deštěm a může také zahřmít. A pokud jde o teploty, tak v pátek a o víkendu by to mělo být nejčastěji do 25.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop. Metropole.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, možná přijde pochvala a ta vám udělá radost. Býci, dneska bude vaše chování a jednání nebývale šarmantní. Blíženci, nejste nároční, kde pak, stačí, když vás někdo miluje a chápe. Raci, nečekaná návštěva může trochu narušit vaše plány. Lvi, v lidech vidíte potenciál a chcete ho dál rozvíjet. Pany, s nikým se nesrovnávejte, vaše výkony jsou skvělé. Váhy, umíte si vyslechnout i jiné názory. Štíři, chcete všechno dělat sami, ať máte rychle hotovo. Střelci, průzkum možností ukáže, co vlastně potřebujete. Kozorozi, najděte si místo, kde si v klidu dobijete baterky. Vodnáři, někdo vás osloví s nápadem, který vzbudí vaši zvědavost. A co my ryby? Prý zvládneme úplně všechno, ale občas u toho děláme docela cirkus.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
3: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
2: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
3: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
8: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
9: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
8: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
9: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
8: Tak jdeme!
9: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
10: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: Dáváte si odpolední kávu na terase a pořád kolem vás krouží neúprosní bzučící hosté? Místo agresivní chemie vyzkoušejte jednoduchý trik, který znali už naše babičky. Vezměte obyčejný citron, rozkrojte ho na polovinu a zapíchejte do něj 10 až 15 hlaviček vonavého hřebíčku. Získáte tak skvělou letní dekoraci, která úžasně voní, ale pro komáry a vosy je to spolehlivá stopka. Talířek s citronem položíme doprostřed stolu a máme od otravného hmyzu na hodně dlouho pokoj. Silné aroma citrusu a hřebíčku totiž působí jako repelent, tak to zkuste a dál si s námi užívejte léto v plné parádě.
0: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
5: 3, 2, 1, čau prázdniny.
6: V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu.
5: Předprodej vstupenek je spuštěn.
6: Více na výstavišti Kroměříž.cz.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: CZ. Děláme akce.
1: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
0: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Poslechněte si zprávy. Na nadcházející komunální volby se připravuje Olomouc. Magistrát zaregistroval ve městě všech 12 podaných listin s kandidáty stran a hnutí a žádnou neodmítl. Výběr se rozšířil. Připomeneme, že ve volbách 2022 olomoučtí voliči vybírali z 11 kandidátek. Letošní volby do obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října a voliči se budou moci ve volebních místnostech prokázat i přes aplikaci e-doklady. Nedávný celorepublikový zátěžový test potvrdil stabilitu této aplikace, píší o tom Novinky.cz.
1: Přerov aktuálně.
3: Od září budeme moci parkovat pár kroků od přerovského nádraží a zadarmo. Přerov otevře novou odstavnou plochu v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici.
4: Odstavná plocha poslouží lidem, kteří přijíždějí do Přerova za prací nebo odtud pokračují vlakem. Prostor zde najdou i majitelé dodávek pro dlouhodobější odstav. Na parkoviště se vleze až 200 vozů.
3: Říká na našich vlnách Adéla Knápková.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Voda bude cítit plynem, a to u velké, u hranic. V pondělí tu začne pětidenní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení Gasnet. I když bude voda cítit plynem, bude zcela nezávadná a neohrozí říční život, informuje o tom město Hranice.
0: Sport.
3: Prohrou skončila obě včerejší utkání české hokejové reprezentace. V zápasech série Eurohockey Tour se představily české hokejistky proti Finkám a padly 1-3. A ve finále turnaje 4 zemí hokejistů do 17 let mladí Češi prohráli se Spojenými státy 4-5 po samostatných nájezdech.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. To na sebe.
6: Víme, jak bude. V našem regionu dál počítáme s proměnlivou oblačností a odpoledne s teplotami 25 až 28. V pátek a o víkendu by to mělo být nejčastěji letních 25 stupňů. Ovšem, na jihu Moravy se to může přehoupnout přes tropickou třicítku. Zatím stále platí, že pokud bude víc oblačnosti, je větší pravděpodobnost srážek. Lokálně se projeví i bouřky. Místy se mají vyskytnout také přívalové deště a můžou padat i kroupy. Samozřejmě, že to budeme sledovat.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Radio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují práce na třídě Svobody, hotovo má být do konce srpna. Nová světelná signalizace bude například na přechodu u Soudu, anebo na křižovatce u Drápala, což znamená, že semafory jsou tady dál mimo provoz. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže naviděnou!
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the pop.
3: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Tak je tady další letní den. My spolu prožíváme čtvrtek 20. srpna. Narozeniny má například slovenská zpěvačka Kristýna nebo americká hudební hvězda Demi Lovato. A svátek má Bernard, což je poměrně neobvyklé jméno. A pozor, dneska je světový den komárů. Tak hlavně, ať je 20. srpen bez komárů a jiného obtížného hmyzu. Rozhodně zůstaňte s námi, protože už za okamžik je tady další hit za hitem.
0: Metropole právě dnes.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Kaufland. Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně, a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají, a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku, připadáme ti klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness víkend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
7: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: soutěž, lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Hodil by se vám kostým? Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu 27. a 28. srpna ve skladu v Holické ulici.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před dalšími bouřkami varují meteorologové. Zasáhnout mají i náš region, a to Jihomoravský a Zlínský kraj a části Olomouckého a Moravskoslezského. Má je provázet silný vítr. V případě, že pojedete autem, buďte opatrní, protože vítr může stěžovat řízení.
4: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
1: Svitavy aktuálně.
3: Svitavy lákají k zabydlení. Město zahájilo prodej 27 stavebních parcel v nové lokalitě Stará kolonie. Jsou tu pozemky pro dvojdomy i samostatné rodinné domy. Žádosti musí zájemci podat nejpozději 26. srpna. Podrobnosti na webu svitavy.cz. V Česku velmi rádi chodíme do přírody. Představte si, na jednoho obyvatele průměrně připadá 33 návštěv lesa ročně. Velkým lákadlem je pro nás houbaření. Za loňský rok se u nás nazbíralo 20 tun hub, píše o tom Deník.
2: Sport.
3: Poslední utkání prvního kola českého fotbalového poháru je za námi. Hrálo se v Přerově Kozlovicích a domácí přemohli Slavičín 4-3 a postupují do druhého kola MOL Cupu. V něm kozlovické fotbalisty čeká střet s obhájcem poháru Karvinou.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Možná vás po ránu taky probudila bouřka, pár blesků, pár hromů a k tomu trochu napršelo. A my víme, jak bude. Na Moravě dál víceméně zamračeno, ale místy taky sluníčko a docela dusno. Odpoledne 25 až 28 stupňů. V Jeseníkách a v Beskydech by to mělo být zhruba 22. Jinak dneska a zítra to průběžně bude i s občasným deštěm a může také zahřmít. A pokud jde o teploty, tak v pátek a o víkendu by to mělo být nejčastěji do 25.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské, taky na obchvatu na dálnici D35 u olomoucké Olympie. Hlídka je prý taky v Mohelnici na Třebovské a nehoda se momentálně řeší na Valašsku na silnici 57 na trase Valmes-Jarcová. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Posloucháš Radio Metropole a dneska ti vyřeším jeden z tvých každodenních problémů. Kolikrát potřebuješ rychle poslat fotky z mobilu do počítače, ale nejde to, protože máš na stole Windows a v ruce iPhone. Odteď už to nebude problém. Android, iPhone, Windows, macOS nebo dokonce Linux? Právě tady může pomoct aplikace LocalSend. Funguje podobně jako AirDrop nebo QuickShare, jen má jednu velkou výhodu. Není omezená na jednu platformu. LocalSend propojí všech 5 zmíněných systémů a navíc je zdarma. Bez reklam, bez nutnosti registrace a s otevřeným kódem. Princip je jednoduchý. Zařízení musí být připojená ke stejné Wi-Fi a mít spuštěný LocalSend. Aplikace potom ostatní zařízení v síti automaticky najde. Vybereš fotku, složku nebo třeba text, zvolíš, kam ho chceš poslat a na druhém zařízení přenos schválíš. Každé zařízení má přitom náhodně vygenerovanou přezdívku, kterou si můžeš změnit. Zajímavé je také zabezpečení. Soubory se neposílají do žádného cloudu, ale přímo mezi zařízeními přes Wi-Fi. Přenosy jsou šifrované pomocí HTTPS a můžeš přidat ještě ochranu pomocí PINu. Na druhou stranu LocalSend není úplně nejrychlejší. Když jsme to testovali, tak se soubor o velikosti 1 GB přes Wi-Fi 6 přenášel něco přes 3 minuty. AirDrop byl ve stejných podmínkách přibližně 3x rychlejší. Na obří videa tedy pořád dává větší smysl kabel, ale na fotky, screenshoty nebo menší soubory je LocalSend praktická alternativa. Takže pokud často přehazuješ soubory

0: různými zařízeními možná stojí za toho vyzkoušet. A teď už pojďme zpátky k tomu nejdůležitějšímu. Víc muziky, víc energie.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Radio Metropole.
7: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Teče ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teče výhodně. Vždycky.
1: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.
3: I learned to embrace the dark and now every

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Novou cyklostezku budeme mít u Olomouce. Její stavba už by měla brzy začít a hotová má být ještě letos. Povede podél silnice třetí třídy a cyklistům zajistí bezpečnou cestu z Ratají do sousedních Luběnic, informuje deník.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino kvůli tomu bude od nadcházejícího pondělí do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září. Puma chodí blízko Jesenicka. Před pohybem volně pobíhající velké kočkovité šelmy, nejspíš pumy americké, varuje policie. Jak píše deník, zachytili ji fotopasti v polském pohraničí. Lidé by se k šelmě neměli přibližovat. Počítačový virus CloudEye masivně útočí v Česku. Podle bezpečnostních expertů z ESETu stál v minulém měsíci za téměř polovinou všech zachycených hrozeb pro operační systém Windows a převálcoval ostatní viry. Škodlivý program CloudEye funguje jako zavaděč. Do počítače se dostane přes podvodnou přílohu v e-mailu, tváří se třeba jako faktura nebo smlouva a pak stahuje další malware, kradoucí hesla a osobní údaje. Tak pozor na to.
1: Sport.
3: Před námi další přípravné zápasy klubů z našeho regionu před novou hokejovou sezónou. Do akce jdou olomoučtí Kohouti, kteří dnes v 18 hodin vyzvou na domácím ledě Jihlavu a Zlínští Berani hrají v 18 hodin doma s Trenčínem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Na sebe.
4: Víme, jak bude. V našem regionu dál počítáme s proměnlivou oblačností a odpoledne s teplotami 25 až 28. V pátek a o víkendu by to mělo být nejčastěji letních 25 stupňů. Ovšem, na jihu Moravy se to může přehoupnout přes tropickou třicítku. Zatím stále platí, že pokud bude víc oblačnosti, je větší pravděpodobnost srážek. Lokálně se projeví i bouřky. Místy se mají vyskytnout také přívalové deště a můžou padat i kroupy. Samozřejmě, že to budeme sledovat.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují práce na třídě Svobody, hotovo má být do konce

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme.
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme na té správné vlně, tady vždycky víme, kde se skvěle pobavíme. Například v olomouckém Premier Cinemas je to dál z Brusunový Spider-Man, Bojovník, anebo Mimoni a Monstra. Jinak premiéru má animák Tom a Jerry Kouzelný kompas a taky Čika Čeka s Pavlou Tomicovou a Honzou Cinou. Tahle melancholická komedie se dneska promítá taky v Přerovské Hvězdě anebo v Moravské Třebové. Zítra pak v Oničově, v Boskovicích a v Šumperku. Taky víme, co v Olomouci nabídne další večerní pohoda u trojice. Teď v pátek to bude v 19.30 Bohouš Josef s Burmou a o 20:30 večer zazní songy z muzikálu Šakalí léta. Je to zdarma, takže v pátek se sejdeme na obvyklém místě u olomoucké trojice. V pátek vás taky čekáme v Kostelci na Hané. U fotbalového hřiště chystáme letní diskotéku. A pokračuje i léto na nádvoří Prostějovského zámku. Do konce srpna si ještě určitě vybereme. Konkrétně tuto sobotu je to něco pro drsňáky. Hard rock a explozivní new metalová smršť. Je to Rock for your shock. V Prostějově v sobotu na zámku. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Tvoje dopoledne?

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další informace. Trénink olomouckých hokejistů podpoří vedení města. Olomoučtí radní schválili záměr postavit ve městě simulátor hokejové střelby asi za 5 milionů korun. Trenažer pomůže hokejové mládeži i hráčům extraligového olomouckého týmu zlepšit přesnost a techniku.
0: Prostějov aktuálně.
1: Zahrát si na ulici basket v Prostějově. Půjde to. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Informuje o tom report.cz. Téma těžby zlata na severu Olomouckého kraje je stále otevřené. Těžba rud by se mohla obnovit u Zlatých hor. Podle nové studie by se v lokalitě dalo ročně vytěžit přes 600 kg zlata, 265 tun mědi a 1500 tun zinku. Předložený plán na obnovu těžby zlata a dalších kovů u Zlatých hor ovšem naráží na silný odpor. Místní radnice i velká část obyvatel s návratem těžařů zásadně nesouhlasí a staví se proti obnovení důlní činnosti. Informuje deník. Sport. O senzaci se postarala na turnaji WTA v Cincinnati 20-letá česká tenistka Sara Bejlek. Dokázala si poradit se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou. Sára ji přemohla po setech 7-6 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
2: Jak bude? Čekáme vysokou oblačnost, později odpoledne a k večeru se na většině regionů vyskytne déšť nebo přehánky. Lokálně se mohou objevit i bouřky, a to dokonce i silné. Během nich mohou přijít silné nárazy větru, kroupy nebo přívalové srážky. Meteorologové předpovídají až 15 mm srážek, v bouřkách místy kolem 30 mm. V pátek pak bude pršet přes den jen ojediněle, k večeru dešťových kapek přibyde. Vyskytnout se mohou také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají až k 28 stupňům.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme poměrně hladkou dopravu. Pozor si ale dáme na překážku na silnici na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník za exitem Nemilany. Nehodu nám hlásíte v Šumperku v ulici Lidická a taky na sjezdu z D55 na exitu Otrokovice ve směru od Tlumačova. Na místě je policie, očekáváme tady zdržení přibližně na 37 minut. Policijní hlídky hlásíte v Tlumačově v ulici Masarykova, ve Frištáku v ulici Holešovská a taky na D1 na exitu Kojetín. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Máte hlad a už víte, kde si dáte oběd? Ne? Na Rádiu Metropole vám pomůžeme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Začneme nabídkou nejen pro vegetariány. Jsou tady smažené žampiony, zeleninové biryami s vaječnou omeletou nebo kynuté knedlíky se švestkami. Ve vegetariánské restauraci Koza zůstala celá. Mrkneme taky na Lasce. Tady už nám voní hovězí kostky na houbách s rýží nebo sekaná s bramborovou kaší. V baseball pubu na Lascích. Na co zajdeme do Menzy? Veganské plněné bramborové knedlíky se zelím, kuřecí plátek na paprice s těstovinami nebo třeba krůtí směs s nivou a hranolkami. V Menze na 17. listopadu. Pochutnáme si taky na sekaném řízku se sýrem a bramborovou kaší, grilovaném hermelínu na listovém salátu nebo třeba na grilovaných krůtích medailoncích na restované zelenině. To mají v nabídce v Morgans Restaurant. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
4: Legenda, která psala historii české rockové scény.
3: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
4: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
3: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
4: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
3: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.

0: Radio Metropole a nejlepší letní info.
1: Znáte to, dáváte si odpolední kávu na terase a pořád kolem vás krouží neúprosní bzučící hosté? Místo agresivní chemie vyzkoušejte jednoduchý trik, který znali už naše babičky. Vezměte obyčejný citron, rozkrojte ho na polovinu a zapíchejte do něj 10 až 15 hlaviček vonavého hřebíčku. Získáte tak skvělou letní dekoraci, která úžasně voní, ale pro komáry a vosy je to spolehlivá stopka. Talířek s citronem položíme doprostřed stolu a máme od otravného hmyzu na hodně dlouho pokoj. Silné aroma citrusu a hřebíčku totiž působí jako repelent, tak to zkuste a dál si s námi užívejte léto v plné parádě.
0: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Hodil by se vám kostým? Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu 27. a 28. srpna ve skladu v Holické ulici.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pohnojená křižovatka v Přerově, a to doslova. Ve středu policie zamířila k nehodě hnojícího stroje na křižovatce ulice Tržní a nábřeží doktora Edvarda Beneše. Co pak se tu stalo?
4: 31letý řidič zemědělského stroje s cisternou naplněnou melasou se po rozsvícení zelené barvy na semaforu rozjel a přitom nedopatřením stiskl tlačítko pro rozložení aplikačních ramen hnojícího stroje. Pravé rameno, které se tímto dostalo ze svislé polohy do vodorovné, narazilo do dvou chodců, kteří stáli na pravém chodníku. Dále toto vyklopené rameno narazilo do dvou kovových sloupů na křižovatce, které porazilo.
3: Popsal nehodu za policii komisař Libor Hejtman. Doplníme, že jakmile řidiče zjistil, co se stalo, zastavil a rozložená ramena i hned složil nahoru do přepravovací polohy. Oba zranění chodci byli převezeni do nemocnice. Policisté odhadli škodu na 320 tisíc korun. Bývalý prezident Miloš Zeman pokukuje po Pražském hradě. V rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že ho láká znovu kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028. 81letý politik ovšem dodal, že si je vědom limitů svého věku.
2: Sport.
3: A zase zastáje Red Bull, bude jezdit Formule 1 čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Úspěšný nizozemský pilot s týmem prodloužil smlouvu až do konce roku 2030. Jeho dosavadní kontrakt by mu jinak vypršel za 2 roky.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. Co na sebe. Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. Našli jsme tuhle letní pronostiku a vzhledem k letošnímu létu to opravdu vypadá, že se můžeme těšit na skvělé víno. Teď by nám ale pár dní mohlo i sprchnout. Dneska očekáváme déšť hlavně později odpoledne a k večeru objevit se mohou lokálně i bouřky. Ojediněle mohou zabubnovat dešťové kapky na okno i zítra. To se nám taky zlepší biozátěž. Z dnešní trojky na nejlepší jedničku.
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Radio Metropole za volantem. Víme, jak se jezdí tady. Na pomalu jedoucí auto údržby si stále dáváme pozor v Olomouci v ulici Rolsberská. Zpomalíme raději taky na D1, na exitu Přerov sever, ve směru na Ostravu. Stojí tady porouchané auto na Krajnici. Policejní hlídky nám hlásíte v Tlumačově v ulici Dolní, na D1 na exitu Přerov, v Olomouci v ulici Volkrova, potkáme je taky v Otrokovicích v ulici Napajedelská a nebo ve Zlíně v ulici Vizovická. Na pokutu si dáme pozor ve Valmezu v ulici U Abáce a v Šumperku v ulici Zápřežská. Pohodovou cestu vám přeje celý náš rádiový tým.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Metropole.
2: Metropole.

0: 10. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
8: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Posloucháš? Radio Mef.

0: Metropole právě dnes.
1: Tak je tady další letní den. My spolu prožíváme čtvrtek 20. srpna. Narozeniny má například slovenská zpěvačka Kristýna nebo americká hudební hvězda Demi Lovato. A svátek má Bernard, což je poměrně neobvyklé jméno. A pozor, dneska je světový den komárů. Tak hlavně, ať je 20. srpen bez komárů a jiného obtížného hmyzu. Rozhodně zůstaňte s námi, protože už za okamžik je tady další hit za hitem.
0: Metropole právě dnes.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
10: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.

0: Ana.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 13 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Na nadcházející komunální volby se připravuje Olomouc. Magistrát zaregistroval ve městě všech 12 podaných listin s kandidáty stran a hnutí a žádnou neodmítl. Výběr se rozšířil. Připomeneme, že ve volbách 2022 olomoučtí voliči vybírali z 11 kandidátek. Letošní volby do obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října a voliči se budou moci ve volebních místnostech prokázat i přes aplikaci e-doklady. Nedávný celorepublikový zátěžový test potvrdil stabilitu této aplikace, píší o tom novinky.cz.
1: Olomouc aktuálně.
3: Pietní akt v olomouckém Červeném kostele. Zítra v 10 hodin si v kostele blízko náměstí Hrdinů připomenou lidé smutné výročí, kdy na území Československa před 58 lety 21. srpna 1968 vstoupila okupační vojska pěti zemí Varšavské smlouvy a zastavila reformní proces Pražského jara. Okupace si do konce roku 1968 vyžádala přes 130 životů. Co českého má letět do vesmíru? Tak to navrhněte. Do půlky září můžeme na webu Česká cesta do vesmíru.cz navrhovat české symboly, které sebou vezme příští rok astronaut Aleš Svoboda na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici.
2: Sport.
3: Tři české fotbalové týmy dnes vstupují do bojů o postup do skupiny v evropských pohárech. Čekají je úvodní střety play-off kvalifikace. V evropské lize vyzve ve 20 hodin Viktoria Plzeň venku Červenou hvězdu Bělehrad. V konferenční lize ve 20.30 začíná střet Hradce Králové venku s Athénami a Jablonec hraje od 20 hodin 45 minut na trávě Glasgow Rangers. Od nás uslyšíte výsledky.
1: Radio Metropole.
4: Víme, jak bude. Později odpoledne a k večeru se na většině území vyskytnou přehánky, místy, bouřky. Ty mohou být i silné a přinést silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 59 minut. S postupem noci by nám měly srážky ubývat. Na obloze dnes uvidíme měsíc přesně v jeho první čtvrti. Zítra taky čekáme oblačno, přes den sprchne výjimečně, večer a v noci nám ale zaprší více.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu máme na D35 mezi exity Olomouc, Slavonín a Křelov ve směru na Mohelnici. Na silnici tady překáží odstavený osobák, na místě je policie, průjezd je možný, ale opatrně. Odstavené auto na krajnici objíždíme taky na D55 na trase Hulín Otrokovice před exitem Otrokovice. Hlásíte nám i policejní hlídky, jsou na D1 na exitu Kroměříž Západ, v Bystrovanech v ulici Pavelkova, potkali jste je taky v Olomouci v ulici Libušina. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
7: V galanterii Pivo i Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivo je, všechno je.
8: Radio

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. Připadáme ti klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Novou cyklostezku budeme mít u Olomouce. Její stavba už by měla brzy začít a hotová má být ještě letos. Povede podél silnice třetí třídy a cyklistům zajistí bezpečnou cestu z Ratají do sousedních Luběnic, informuje deník.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino kvůli tomu bude od nadcházejícího pondělí do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září. Puma chodí blízko Jesenicka. Před pohybem volně pobíhající velké kočkovité šelmy, nejspíš pumy americké, varuje policie. Jak píše deník, zachytili ji fotopasti v polském pohraničí. Lidé by se k šelmě neměli přibližovat. Počítačový virus CloudEye masivně útočí v Česku. Podle bezpečnostních expertů z ESETu stál v minulém měsíci za téměř polovinou všech zachycených hrozeb pro operační systém Windows a převálcoval ostatní viry. Škodlivý program CloudEye funguje jako zavaděč. Do počítače se dostane přes podvodnou přílohu v e-mailu, tváří se třeba jako faktura nebo smlouva a pak stahuje další malware, kradoucí hesla a osobní údaje. Tak pozor na to.
1: Sport.
3: Před námi další přípravné zápasy klubů z našeho regionu před novou hokejovou sezónou. Do akce jdou olomoučtí kohouti, kteří dnes v 18 hodin vyzvou na domácím ledě Jihlavu a zlínští Berani hrají v 18 hodin doma s Trenčínem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Čekáme vysokou oblačnost. Později odpoledne a k večeru se na většině regionů vyskytne déšť nebo přehánky. Lokálně se mohou objevit i bouřky, a to dokonce i silné. Během nich mohou přijít silné nárazy větru, kroupy nebo přívalové srážky. Meteorologové předpovídají až 15 mm srážek, v bouřkách místy kolem 30 mm. V pátek pak bude pršet přes den jen ojediněle, k večeru dešťových kapek přibyde. Vyskytnout se mohou také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají až k 28 stupňům.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám hlásíte nehodu v ulici Pasterova u mostu u Bristolu. Bouračku dodávky s nákladňákem řešíme na D35 mezi exity Velký Újezd a Přáslavice ve směru na Olomouc. Je tady neprůjezdný levý jízdní pruh. Dořešujeme taky havárii auta na D35 mezi exity Olomouc, Slavonín a Křelov ve směru na Mohelnici. Objíždíme tady odstavené auto, projíždíme opatrně. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.
0: Metropole.
2: Told you not to.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Top of the Pop. Metropole.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Černáno přišlo. Zubata, Černáno přišla!
1: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova

0: ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce. Pražákům je tu hej, nikam nezapoudej. Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Morava pod Olomoucí má jen zlomek obvyklého průtoku. Menší toky vysychají. Podrobnosti nabízí report.cz. Pojďme dále. Parkování bez poplatku a pár kroků od nádraží. Přerov otevírá novou odstavnou plochu. Více se dočtete na webu Přerov.eu. A velké losiny oslovili zlatou stuhu. Teď je čeká celostátní kolo Vesnice roku. Další informace najdete na jesenickém reji.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost,
3: ať už si kdekoliv.
2: OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
4: Rádio Metropole.
2: Posloucháš?
4: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Let's go.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Trénink olomouckých hokejistů podpoří vedení města. Olomoučtí radní schválili záměr postavit ve městě simulátor hokejové střelby asi za 5 milionů korun. Trenažer pomůže hokejové mládeži i hráčům extraligového olomouckého týmu zlepšit přesnost a techniku.
1: Prostějov aktuálně.
3: Zahrát si na ulici basket v Prostějově. Půjde to. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Informuje o tom Report.cz. Větrná elektrárna s hlasitým randálem dosloužila. Šlo o jednu z nejstarších větrných elektráren v Česku. Bylo jí asi 30 let. 30 metrů vysoký větrník se zřítil dnes u podštátu na Hranicku. Elektrárna spadla na pole. Naštěstí se přitom nikdo nezranil. Na místě událost řeší hasiči a policie. Je to první podobná havárie větrníku v České republice, píší Novinky.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před dalšími bouřkami varují meteorologové. Zasáhnout mají i náš region, a to Jihomoravský a Zlínský kraj a části Olomouckého a Moravskoslezského. Má je provázet silný vítr. V případě, že pojedete autem, buďte opatrní, protože vítr může stěžovat řízení.
4: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport.
3: O senzaci se postarala na turnaji WTA v Cincinnati 20-letá česká tenistka Sara Bejlek. Dokázala si poradit se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou. Sára ji přemohla po setech 7-6 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Závěr pracovního týdne v našem regionu. Ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne potom postupně oblačno a na většině území dešťové přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a k tomu mírný vítr. A co víkend? V sobotu proměnlivá oblačnost a naměříme okolo 20 stupňů. Podobně by potom počasí mělo vypadat i v neděli.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Bourá se v Olomouci na kruháči Hamerské, Lipenské a odbočky na Bystrovany. Lipenská i Pavelková zdržení 10 minut, na Hamerské počítejte 5 minut do plusu. Jinak zbytky dopravní nehody se odklízí taky na trase Milotice, Hustopeče nad Bečvou. Zde to ale nemá na plynulost provozu vliv. A na policejní hlídku potom s 15. hodinou pozor v Přerově na Polní, na D1 směr Ostrava na exitu Hranice a taky na exitu Kroměříž Východ. No a zdravíme i do Bruntálu, tady jsou kolony na Krnovské ulici a to cirka na čtvrt hodiny.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole a dneska ti vyřeším jeden z tvých každodenních problémů. Kolikrát potřebuješ rychle poslat fotky z mobilu do počítače, ale nejde to, protože máš na stole Windows a v ruce iPhone. Odteď už to nebude problém. Android, iPhone, Windows, macOS nebo dokonce Linux? Právě tady může pomoct aplikace LocalSend. Funguje podobně jako AirDrop nebo QuickShare, jen má jednu velkou výhodu. Není omezená na jednu platformu. LocalSend propojí všech 5 zmíněných systémů a navíc je zdarma. Bez reklam, bez nutnosti registrace a s otevřeným kódem. Princip je jednoduchý. Zařízení musí být připojená ke stejné Wi-Fi a mít spuštěný LocalSend. Aplikace potom ostatní zařízení v síti automaticky najde. Vybereš fotku, složku nebo třeba text, zvolíš, kam ho chceš poslat a na druhém zařízení přenos schválíš. Každé zařízení má přitom náhodně vygenerovanou přezdívku, kterou si můžeš změnit. Zajímavé je také zabezpečení. Soubory se neposílají do žádného cloudu, ale přímo mezi zařízeními přes Wi-Fi. Přenosy jsou šifrované pomocí HTTPS a můžeš přidat ještě ochranu pomocí PINu. Na druhou stranu LocalSend není úplně nejrychlejší. Když jsme to testovali, tak se soubor o velikosti 1 GB přes Wi-Fi 6 přenášel něco přes 3 minuty. AirDrop byl ve stejných podmínkách přibližně 3x rychlejší. Na obří videa tedy pořád dává větší smysl kabel, ale na fotky, screenshoty nebo menší soubory je LocalSend praktická alternativa. Takže pokud často přehazuješ soubory mezi různými zařízeními, možná stojí za to ho vyzkoušet. A teď už pojďme zpátky k tomu nejdůležitějšímu. Víc muziky, víc energie.

0: velká balení a ještě větší úspora. V Teče ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teče výhodně. Vždycky.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
6: Posloucháš?
7: Radio Mix.

0: vyrazit.
1: Jsme na té správné vlně, tady vždycky víme, kde se skvěle pobavíme. Například v olomouckém Premier Cinemas je to dál z Brusunový Spider-Man, Bojovník, anebo Mimoni a Monstra. Jinak premiéru má animák Tom a Jerry Kouzelný kompas a taky Čika Čeka s Pavlou Tomicovou a Honzou Cinou. Tahle melancholická komedie se dneska promítá taky v Přerovské Hvězdě anebo v Moravské Třebové. Zítra pak v Oničově, v Boskovicích a v Šumperku. Taky víme, co v Olomouci nabídne další večerní pohoda u trojice. Teď v pátek to bude v 19.30 Bohouš Josef s Burmou a o 20:30 večer zazní songy z muzikálu Šakalí léta. Je to zdarma, takže v pátek se sejdeme na obvyklém místě u olomoucké trojice. V pátek vás taky čekáme v Kostelci na Hané. U fotbalového hřiště chystáme letní diskotéku. A pokračuje i léto na nádvoří Prostějovského zámku. Do konce srpna si ještě určitě vybereme. Konkrétně tuto sobotu je to něco pro drsňáky. Hard rock a explozivní new metalová smršť. Je to Rock for your shock. V Prostějově v sobotu na zámku. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
3: Tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Na nadcházející komunální volby se připravuje Olomouc. Magistrát zaregistroval ve městě všech 12 podaných listin s kandidáty stran a hnutí a žádnou neodmítl. Výběr se rozšířil. Připomeneme, že ve volbách 2022 olomoučtí voliči vybírali z 11 kandidátek. Letošní volby do obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října a voliči se budou moci ve volebních místnostech prokázat i přes aplikaci e-doklady. Nedávný celorepublikový zátěžový test potvrdil stabilitu této aplikace, píší o tom Novinky.cz.
0: Olomouc aktuálně.
3: Pietní akt v olomouckém Červeném kostele. Zítra v 10 hodin si v kostele blízko náměstí Hrdinů připomenou lidé smutné výročí, kdy na území Československa před 58 lety 21. srpna 1968 vstoupila okupační vojska pěti zemí Varšavské smlouvy a zastavila reformní proces Pražského jara. Okupace si do konce roku 1968 vyžádala přes 130 životů. Co českého má letět do vesmíru? Tak to navrhněte. Do půlky září můžeme na webu Česká cesta do vesmíru CZ navrhovat české symboly, které sebou vezme příští rok astronaut Aleš Svoboda na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici.
1: Sport.
3: Tři české fotbalové týmy dnes vstupují do bojů o postup do skupiny v evropských pohárech. Čekají je úvodní střety play-off kvalifikace. V evropské lize vyzve ve 20 hodin Viktoria Plzeň venku Červenou hvězdu Bělehrad. V konferenční lize ve 20.30 začíná střet Hradce Králové venku s Athénami a Jablonec hraje od 20 hodin 45 minut na trávě Glasgow Rangers. Od nás uslyšíte výsledky.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: odpoledne spíše zataženo. A během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přehánky. Ty mohou místy doplnit i bousky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Došetřuje se nehoda na trase Milotice Hustopeče nad Bečvou. Bez zdržení je to ale s opatrností průjezdné. Pozor taky na D1 směr Vyškov před exitem Hulín. Západ je tu stojící nákladní auto s defektem, tak i tady bacha. No a policejní hlídka je se 16. hodinou v Napajedlech na Nádražní ulici, na D1 směr Ostrava na exitu Hranice a nebo na D35 směr Mohelnice na exitu Oštice. Dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90.

0: 5. srpna Kaufland.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
0: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme.
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Pořád kolem vás krouží neúprosní bzučící hosté? Místo agresivní chemie vyzkoušejte jednoduchý trik, který znali už naše babičky. Vezměte obyčejný citron, rozkrojte ho na polovinu a zapíchejte do něj 10 až 15 hlaviček vonavého hřebíčku. Získáte tak skvělou letní dekoraci, která úžasně voní, ale pro komáry a vosy je to spolehlivá stopka. Talířek s citronem položíme doprostřed stolu a máme od otravného hmyzu na hodně dlouho pokoj. Silné aroma citrusu a hřebíčku totiž působí jako repelent, tak to zkuste a dál si s námi užívejte léto v plné parádě.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
10: V Galanterii Pivo i Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivo je všechno je.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Novou cyklostezku budeme mít u Olomouce. Její stavba už by měla brzy začít a hotová má být ještě letos. Povede podél silnice třetí třídy a cyklistům zajistí bezpečnou cestu z Ratají do sousedních Luběnic, informuje deník.
1: Kroměříž aktuálně.
0: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino kvůli tomu bude od nadcházejícího pondělí do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září. Puma chodí blízko Jesenicka. Před pohybem volně pobíhající velké kočkovité šelmy, nejspíš pumy americké, varuje policie. Jak píše deník, zachytili ji fotopasti v polském pohraničí. Lidé by se k šelmě neměli přibližovat. Počítačový virus CloudEye masivně útočí v Česku. Podle bezpečnostních expertů z ESETu stál v minulém měsíci za téměř polovinou všech zachycených hrozeb pro operační systém Windows a převálcoval ostatní viry. Škodlivý program CloudEye funguje jako zavaděč. Do počítače se dostane přes podvodnou přílohu v e-mailu, tváří se třeba jako faktura nebo smlouva a pak stahuje další malware, kradoucí hesla a osobní údaje. Tak pozor na to. Sport. Před námi další přípravné zápasy klubů z našeho regionu před novou hokejovou sezónou. Do akce jdou olomoučtí Kohouti, kteří dnes v 18 hodin vyzvou na domácím ledě Jihlavu a zlínští Berani hrají v 18 hodin doma s Trenčínem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
2: 19.59, tak to je čas západu slunce pro dnešek, tedy pro 20. srpen na Olomoucku. Zítra naopak slunce vyjde v 5.50. Víme, jak bude. V pátek počítáme dopoledne s nižší oblačností, odpoledne pak se zataženou oblohou, dešťovými přehánkami a bouřkami. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů Celsia. O víkendu potom přijde mírné ochlazení a v sobotu i neděli nám budou teploměry ukazovat okolo 20.
1: Rádio Metropole, za volantem.
2: Bourá se na cestě z Boskovic na Vážany, jde o nehodu traktoru a osobáku, ale dá se to opatrně projet. No a i nadále pozor, taky na D1 směr Vyškov před exitem Hulín Západ je tu porouchaný nákladák. A kde si dát se 17. hodinou pozor? Na policejní hlídku, Šumperk Zábřežská, na Pajedla nádražní a taky dálnice D1 směr Ostrava na exitu hranice. Pohodovou jízdu a dobře dojeďte.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Mama.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Tak je tady další letní den. My spolu prožíváme čtvrtek 20. srpna. Narozeniny má například slovenská zpěvačka Kristýna nebo americká hudební hvězda Demi Lovato. A svátek má Bernard, což je poměrně neobvyklé jméno. A pozor, dneska je světový den komárů. Tak hlavně, ať je 20. srpen bez komárů a jiného obtížného hmyzu. Rozhodně zůstaňte s námi, protože už za okamžik je tady další hit za hitem.
0: Metropole právě dnes.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Hodil by se vám kostým? Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu 27. a 28. srpna ve skladu v Holické ulici.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pohnojená křižovatka v Přerově, a to doslova. Ve středu policie zamířila k nehodě hnojícího stroje na křižovatce ulice Tržní a nábřeží doktora Edvarda Beneše. Co pak se tu stalo?
4: 31letý řidič zemědělského stroje s cisternou naplněnou melasou se po rozsvícení zelené barvy na semaforu rozjel a přitom nedopatřením stiskl tlačítko pro rozložení aplikačních ramen hnojícího stroje. Pravé rameno, které se tímto dostalo ze svislé polohy do vodorovné, narazilo do dvou chodců, kteří stáli na pravém chodníku. Dále toto vyklopené rameno narazilo do dvou kovových sloupů na křižovatce, které porazilo.
3: Popsal nehodu za policii komisař Libor Hejtman. Doplníme, že jakmile řidiče zjistil, co se stalo, zastavil a rozložená ramena i hned složil nahoru do přepravovací polohy. Oba zranění chodci byli převezeni do nemocnice. Policisté odhadli škodu na 320 tisíc korun. Bývalý prezident Miloš Zeman pokukuje po Pražském hradě. V rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že ho láká znovu kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028. 81letý politik ovšem dodal, že si je vědom limitů svého věku.
2: Sport.
3: A zase zastáje Red Bull, bude jezdit Formule 1 čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Úspěšný nizozemský pilot s týmem prodloužil smlouvu až do konce roku 2030. Jeho dosavadní kontrakt by mu jinak vypršel za 2 roky.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Závěr pracovního týdne v našem regionu. Ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne potom postupně oblačno a na většině území dešťové přehánky, místy i bousky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a k tomu mírný vítr. A co víkend? V sobotu proměnlivá oblačnost a naměříme okolo 20 stupňů. Podobně by potom počasí mělo vypadat i v neděli.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Připomínáme nehodu traktoru a osobáku za Boskovicemi na cestě na Vážany. Dá se projet se zvýšenou opatrností. Stejně tak připomeneme porouchaný nákladák na dálnici D1 před exitem Hulín Západ. Pozor na to! Na policejní hlídku, potom bacha na obchvatu Olomouce na sjezdu u Nemilán, taky na D640 směr Brno na exitu Drysice a na D35 směr Lipník na exitu Přáslavice. Šťastnou cestu!
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme.
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
4: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně, a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplej.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají, a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počasí. A to lidné. Připadáme ti klidné?
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
11: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli. Z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.

dne spíše zataženo a během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přehánky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.

letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
2: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
1: Původní sestava pražského výběru.
2: Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
1: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
2: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej Olomouc.cz.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert.

0: K 12.8.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Morava pod Olomoucí má jen zlomek obvyklého průtoku. Menší toky vysychají. Podrobnosti nabízí report.cz. Pojďme dále. Parkování bez poplatku a pár kroků od nádraží. Přerov otevírá novou odstavnou plochu. Více se dočtete na webu Přerov.eu. A velké losiny oslovili zlatou stuhu. Teď je čeká celostátní kolo Vesnice roku. Další informace najdete na Jesenickém reji.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc...

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu,

0: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Metropole. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: baví, baby.
1: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která se díky svému silnému

0: prvního tónu.
1: Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Almu, finskou zpěvačku, která svou upřímností a výrazným hlasem baví fanoušky po celém světě. Alma míchá pop s elektronikou a přináší tak unikátní a chytlavé písně, které tě dostanou. Připrav se na pořádnou dávku hudební síly a originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další

0: Posloucháš Radio Metropole a dneska ti vyřeším jeden z tvých každodenních problémů. Kolikrát potřebuješ rychle poslat fotky z mobilu do počítače, ale nejde to, protože máš na stole Windows a v ruce iPhone. Od teď už to nebude problém. Android, iPhone, Windows, macOS nebo dokonce Linux? Právě tady může pomoct aplikace LocalSend. Funguje podobně jako AirDrop nebo QuickShare, jen má jednu velkou výhodu. Není omezená na jednu platformu. LocalSend propojí všech 5 zmíněných systémů a navíc je zdarma. Bez reklam, bez nutnosti registrace a s otevřeným kódem. Princip je jednoduchý. Zařízení musí být připojená ke stejné Wi-Fi a mít spuštěný LocalSend. Aplikace potom ostatní zařízení v síti automaticky najde. Vybereš fotku, složku nebo třeba text, zvolíš, kam ho chceš poslat a na druhém zařízení přenos schválíš. Každé zařízení má přitom náhodně vygenerovanou přezdívku, kterou si můžeš změnit. Zajímavé je také zabezpečení. Soubory se neposílají do žádného cloudu, ale přímo mezi zařízeními přes Wi-Fi. Přenosy jsou šifrované pomocí HTTPS a můžeš přidat ještě ochranu pomocí PINu. Na druhou stranu LocalSend není úplně nejrychlejší. Když jsme to testovali, tak se soubor o velikosti 1 GB přes Wi-Fi 6 přenášel něco přes 3 minuty. AirDrop byl ve stejných podmínkách přibližně 3x rychlejší. Na obří videa tedy pořád dává větší smysl kabel, ale na fotky, screenshoty nebo menší soubory je LocalSend praktická alternativa. Takže pokud často přehazuješ soubory mezi různými zařízeními, možná stojí za to ho vyzkoušet. A teď už pojďme zpátky k tomu nejdůležitějšímu. Víc muziky, víc energie.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.
4: Olé. Tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. Wilkinson je britský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně patří mezi absolutní špičku. Jeho skladby jsou jako ten

Tady je tvoje metropole. Představuje se nám Kygo. Norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Diplo, americký producent a DJ, který ovlivnil nejen taneční scénu, ale i celou popovou scénu díky svým unikátním remixům a produkcím. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese něco nového a svěžího. Diplo je známý svým energickým stylem a schopností spojit různé hudební žánry v jednu skvělou jízdu. Připrav se na pořádnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska serví.

0: Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná na režim.

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendy, co definovaly elektroniku. Daft Punk. Tahle francouzská dvojka ve své hudbě míchá takové kouzlo, že se ti chce tančit, i když zrovna sedíš v tramvaji. Jejich styl je prostě unikát, co ovlivnil celý svět a pořád drží laťku vysoko. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další hudební poklady.

tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv a filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj!
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. Připadáme ti klidné.
6: Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně a právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
0: Letní vibe Radia Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. A dneska zazní hlas, který znáš, ale možná tě překvapí. Niall Horan, někdejší člen One Direction, se vydal na vlastní cestu. A jeho hudba je klidná, jemná a plná emocí. Je jako ten kámoš, co už si prošel bouří a teď tě pozve na kafe a klidně ti zahraje. Jeho styl je popově folkový, s upřímností, kterou jinde hledáš těžko. Zůstaň s námi. Metropole tě vezme tam, kde hudba.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Hodil by se vám kostým? Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu 27. a 28. srpna ve skladu v Holické ulici.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Pohnojená křižovatka v Přerově, a to doslova. Ve středu policie zamířila k nehodě hnojícího stroje na křižovatce ulice Tržní a nábřeží doktora Edvarda Beneše. Co pak se tu stalo?
3: 31letý řidič zemědělského stroje s cisternou naplněnou melasou se po rozsvícení zelené barvy na semaforu rozjel a přitom nedopatřením stiskl tlačítko pro rozložení aplikačních ramen hnojícího stroje. Pravé rameno, které se tímto dostalo ze svislé polohy do vodorovné, narazilo do dvou chodců, kteří stáli na pravém chodníku. Dále toto vyklopené rameno narazilo do dvou kovových sloupů na křižovatce, které porazilo.
2: Popsal nehodu za policii komisař Libor Hejtman. Doplníme, že jakmile řidiče zjistil, co se stalo, zastavil a rozložená ramena ihned složil nahoru do přepravovací polohy. Oba zranění chodci byli převezeni do nemocnice. Policisté odhadli škodu na 320 tisíc korun. Bývalý prezident Miloš Zeman pokukuje po Pražském hradě. V rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že ho láká znovu kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028. 81letý politik ovšem dodal, že si je vědom limitů svého věku.
1: Sport.
2: A zase zastáje Red Bull, bude jezdit Formule 1 čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Úspěšný nizozemský pilot s týmem prodloužil smlouvu až do konce roku 2030. Jeho dosavadní kontrakt by mu jinak vypršel za 2 roky.

0: spíše zataženo a během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přeháňky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
3: Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný. Metropole teď hraje na srdce.

tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

0: vibe Rádia Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozpráví.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc

0: Olomouc 92 a Šumperk 102,9 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Gambreski je francouzský kouzelník s elektronickými beaty, co ti do uší nasype takový groove, že na chvíli zapomeneš na všechno kolem. Jeho hudba je svěží a plná života, což tě nabije pozitivní energií během pár sekund. Když posloucháš Dambreskyho, máš chuť zvednout ruce a užít si ten moment. Tak nezapomeň zůstat naladěnej, protože další skvosty na

tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, po druhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka